0: počasí. Počasí v našem regionu pro úterek polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, v tisíci metrech na horách potom okolo 19 stupňů. Ve středu naměříme okolo 30, no a ve čtvrtek a v pátek meteorologové hlásí přes den ve stínu teploty i mezi 34 a 38 stupni. K tomu i nadále sluníčko a jasná obloha.
1: Rádio Hana, okruh Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

With your ear down to the ground, we want the world and we want.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě je rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se

0: Melodický rok? To je Skyrock.
1: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
1: Skyrock.

0: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
2: Skyrock.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Slavný úklub v Olomouci se vrátí na kulturní mapu města. Univerzita Palackého připravuje jeho obnovu v areálu vysokoškolských kolejí Envelopa. Nový prostor nabídne zázemí zejména pro studentské kapely a soubory a akce.
4: Nový úklub nebude pouze koncertním sálem, univerzita jej plánuje provozovat ve vlastní režii jako otevřené kulturní a komunitní centrum, které nabídne prostor studentským koncertům, divadelním představením, debatám, workshopům, filmovým projekcím, činnosti studentských spolků i dalším univerzitním akcím. Ambicí je vytvořit místo, jehož program budou významnou měrou spolu utvářet sami studenti.
3: Vysvětluje mluvčí Univerzity Palackého Egon Haverland. Prostory bývalého úklubu aktuálně procházejí rozsáhlou rekonstrukcí za bezmála 30 milionů korun. Klub se opět otevře na přelomu února a března roku 2027. Smrt na rybníku v Prostějově. V sobotu policie přijala oznámení o nálezu těla na hladině Krasického rybníka. Na místo zamířila hlídka a co zjistila?
5: Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila, že se skutečně jedná o lidské tělo bez známek života. Prvotním šetřením na místě nebylo zjištěno, že by se na úmrtí 54-letého muže podílela jiná osoba. Za účelem řádného prověření celé události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
3: Vysvětluje k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Pracuje se na dalším dálničním propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna.
1: Sport.
3: Čeští vodní slalomáři se stali nejlepší výpravou na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahomě.

0: Mahomě na šampionátu získali celkem 7 medailí, včetně 3 titulů mistrů světa. Připomeneme, že o zlaté úspěchy v samostatných kategoriích se postarali kajakáři Jakub Krejčí a Vít Přindiš a odchovankyně olomoucké kanoistiky Tereza Kneblová. Gratulujeme.
1: Počasí. Počasí v našem regionu pro úterek polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách potom okolo 19 stupňů. Ve středu naměříme okolo 30, no a ve čtvrtek a v pátek meteorologové hlásí přes den ve stínu teploty i mezi 34 a 38 stupni. K tomu i nadále sluníčko a jasná obloha.
2: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 28. červenec na Skyroku. Píše se rok 1954 a na svět přichází velká postava rockové kytarové scény, Steve Morse. Přelomový je pro něj rok 1994, kdy nastupuje k rockové legendě Deep Purple. Do té doby ho obdivují spíše zasvěcení v jeho Dixie Drags a na konci 80. let v rockových Kansas. Zajímavostí je, že během 80. let si občas na živobytí tento výjimečný kytarista vydělává jako pilot. Z dalších jeho projektů si rozhodně musíme připomenout kytarový G3 s Joe Satrianim nebo Flying Colors s ex-bubeníkem progress metalových Dream Theater Mikem Portnoyem. Společný den narození má se Stevem Morsem domácí výjimečná hudební postava, která se kromě hudby věnuje pilně především politice a podnikání. Mnozí tuší Michala Kocába z pražského výběru. Jeho rozporuplné podnikatelské aktivity to raději pitvat nebudeme. Raději si s ním osvěžíme jeho politický úspěch v podobě odchodu sovětských vojsk na začátku 90. let.
2: Je to něco, čemu bychom asi před 2 lety těžko věřili. Šlo to rychle, šlo to bez základních problémů.
1: Vojskem pokračujeme 28. červencem 1914, kdy začíná první světová válka. Konflikt končí život 10 milionů vojáků a 8,5 milionů civilistů. Mocenské posuny na konci však v Evropě umožňují vznik nových států, včetně našeho, tehdy se Slováky společného Československa. Zítra přinášíme další výběr. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
5: Proto ne.
4: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
5: Proto taky ne.
4: Tak proč?
5: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
4: Ale koupil.
5: Fakt?
4: Fakt.
5: Oh, ty jsi nejlepší.
4: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
6: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
9: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
14: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
0: Skyrock.
10: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě je rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rožaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Milujeme rock. Milujeme rock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7 hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Je úterý 28. července. Za dveřmi je 7. ročník festivalu Večerní pohoda u Trojice v Olomouci. Čeká nás 8 volně přístupných koncertů během 4 večerů. První tento pátek zahraje Lukáš Mareček s přáteli a pak uvidíme poctu Elvisovi Preslimu v podání Petra Vondráčka. Podrobnosti k programu najdeme na webu tourism.olomouc.eu. Stavba roku města Hranice má letos 2 vítěze. Titul získala socha Čáp pro Čápa u křižovatky ulic kapitána Jaroše a třída Československé armády. 17-tunové dílo olomouckého sochaře Jana Dostála slouží jako hnízdiště, které si Čápy hned osvojili. A titul Stavba roku získala v Hranicích také revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Obnova veřejného prostoru zvýšila jeho funkčnost pro obyvatele, přičemž plně respektuje historický a krajinářský ráz lokality. Informuje o tom web Hranic. Zásah hasičů u výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně skončil. Vyhořelý a zničený objekt, který vzplál 9. července, předali včera hasiči majiteli a ten má stavbu do 15. prosince odstranit. Příčina požáru a také výše škod je dál v šetření. Sport. Domů přiletěl z šampionátu v Hongkongu čerstvý mistr světa v šermu Alexander Šoupenič. 32-letý floretista svůj titul považuje za největší úspěch kariéry. Je prvním českým mistrem světa v šermu.
2: Je to určitě největší úspěch kariéry a zároveň paralelně s tím jsem vyhrál světový pohár jako celkový hodnocení, což jakoby za celý ten rok jsou všechny závody dohromady, takže určitě tyhle dva výsledky jsou nejvíce, co jsem mohl dokázat. Není to, že jsem změnil jednu věc, ale že jsem pracoval a tvrdě jsem pracoval na tom, abych pořád se snažil být lepší a lepší a teď se mi to povedlo v té nejlepší možné verzi.
1: Dodal šermíř Alexander Šoupenič.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
4: Po většinu dne nás má provázet sluníčko a pro zajímavost tipnete si, jakou teplotu má jeho povrch? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude dnes ráno jasno anebo polojasno, během dne přechodně oblačno a teploty 25 až 29 stupňů. A teď odpověď na naši ranní otázku. Povrch slunce má přibližně 5500 stupňů, v jeho jádru je ale ještě mnohem větší žár. Teplota tam dosahuje asi 15 milionů stupňů Celsia. Tohle jste věděli?
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
4: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, prázdniny znamenají také plné silnice a někdy i dlouhé kolony a právě v nich někteří řidiči zapomínají na zásadní věc, na záchranářskou uličku. Jakmile kolona začne zpomalovat anebo zastaví, tak prosím vás, tu záchranářskou uličku vytváříme hned a ne až ve chvíli, kdy za sebou uslyšíme houkat sirénu. Záchranářům to může ušetřit cenné minuty a někomu třeba i zachránit život. Děkujeme za to. Ranní policejní hlídky teď pomáhají a chrání na Přerovsku mezi Prosenicemi a Bukem. Také na D1 mezi Přerovem a Lipníkem u Molky odpočívadlo Osek anebo ve Zlíně na Vizovické. V úterý ráno před vozem za vozem bezpečně vás provázíme ranním provozem.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, uděláte přesně to, co máte. Býci, vyhněte se zbytečnému utrácení. Blíženci, někdo vám kompletně převrátí život. Raci, strachy z minulosti, hoďte za hlavu. Lvi, neodkládejte zásadní rozhovory. Pany, chcete mít poslední slovo. Váhy, nepodléhejte dokonalé virtuální iluzi. Štíři, dneska si zasloužíte sladkou odměnu. Střelci, spoustu situací umíte řešit pod tlakem. Kozorozi, dnešek otestuje vaši trpělivost. Vodnáři, zapomeňte na katastrofické scénáře. A co mi ryby, někdo zajímavý prý čeká na naši reakci.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
7: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
6: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
7: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
6: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Později už tam budem.
9: Přestaň.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Luskni.cz.
13: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
12: Luskni.
13: Koloběžku nebo spotřebič?
12: Luskni a máš.
13: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
14: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
15: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
16: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
17: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
18: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.

0: máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rockem a raritními

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Tak, děcka, vykoupali jsme se, sundejte ty mokré plavky, šup s nimi do igeliťáku, tam je necháme a vytáhneme je až za 3 dny. Taky to znáte, tohle je jedna z nejrychlejších cest, jak si plavky zničit. Ve velkém sáčku začnou nepříjemně zapáchat a když v nich zůstane chlor nebo mořská sůl, rychleji se opotřebovávají pružná vlákna. Jak je to tedy správně? Po koupání plavky co nejdříve opláchneme čistou vodou, potom je necháme volně uschnout, ideálně ve stínu. Případně na prudkém slunci je necháváme jenom na chvilku, protože také UV záření zkracuje životnost materiálu plavek. A jestli je přece jenom musíme převážet mokré, tak je dáme do sáčku opravdu jen třeba na cestu domů, nebo na hotel a rozhodně je tam nenecháváme celý den. Plavky nám potom vydrží mnohem déle a my tak nebudeme muset jezdit na nuda pláž.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Skyrock. Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Právě pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Je úterý 28. července. Copak se děje v Olomouci? Rozsáhlou rekonstrukcí prochází legendární olomoucký úklub. Univerzita Palackého vypsala výběrové řízení na zhotovitele obnovy prostor a vybavení místa v areálu vysokoškolských kolejí u Envelopy za 27 milionů korun.
3: Záměr je skutečně vrátit úklub zpět do rukou studentů. Já sám si pamatuju, že to bylo opravdu ikonické místo, kde byly koncerty, kde byly společenské akce, nebo kde jsme se chodili dívat na Simpsony. A takže myslím si, že tohle naši studenti si znovu zaslouží. Oni ti dnešní často už ani nepamatují a nemohou pamatovat, jaké to tady bylo dřív, ale vím, že i v současnosti mají velký zájem o tom, co se tady bude dít, jak se bude dít, a dokonce už někteří jakoby plánují, že si budou zabírat nějaké časy, aby se tady mohli scházet. Ten klub by měl sloužit nejenom jako hudební klub, ale měl by právě být místem různého setkávání.
2: Oznámil rektor Univerzity Palackého Olomouc Michal Kohajda. Úklub přestal fungovat v roce 2018. Nově by se měl otevřít na přelomu února a března 2027. Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Podrobnosti má web prostějov.eu. Výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. O návrhu rozhodla vláda a rodina s ním vyslovila souhlas. Nyní se jedná o termínu pohřbu.
0: Sport.
2: První kolo nového ročníku fotbalové první ligy je za námi. Ve včerejší dohrávce se střetli nováček nejvyšší soutěže Artis Brno s Mladou Boleslaví. A Artis při své premiéře v první lize padl 2-4.
0: Počasí.
4: Je před námi letní teplý den a víte, kolik tekutin bychom měli vypít? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude, dnes 25 až 29 stupňů, většinou jasno anebo polojasno, během dne přechodně více oblačnosti. A teď odpověď na...

0: Naši picí letní prázdninovou otázku. Většině dospělých stačí vypít kolem 2 až 3 litrů tekutin denně. Při sportu anebo při vedrech je samozřejmě potřeba i více. A právě vedra vyhlížíme v druhé polovině tohoto týdne. Ve čtvrtek a v pátek máme naměřit 34 až 38 stupňů Celsia. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Super slunečné letní dny na silnicích nepatří jenom autům, autobusům a kamionům, ale také cyklistům, koloběžkářům a motorkářům. Ti také patří do naší rádiové posluchačské party a všichni chceme, aby se v pořádku vrátili domů. Například proto při odbočování, předjíždění anebo při výjíždění z vedlejší silnice raději řidiči mrkněme dvakrát, jestli se k nám neblíží motorka, elektrokoloběžka anebo cyklista. Ano, zabere to vteřinu a může to předejít velkému průšvihu. Na sraženou zvěř na vozovce pozor. Na 245. kilometru D1 u Kojetína ve směru na Kroměříž. To vzkazují kolegové z naší dopravní centrály. A dobrá zpráva, v Olomouci, v Oničově, v Zábřehu, také v Hulíně teď jezdíme bez vážných nehod. Přejeme, ať takhle to zůstane co nejdéle.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je úterý 28. července. Vše nejlepší a hlavně to zdravíčko. Přesně to dnes poslouchá zpěvák kapely Lunatic David Škach, má kulatou 50. Narozky má také hudebník a politik Michal Kocáb, anebo anglický fotbalový kanonýr, letošní bronzový medailista z mistrovství světa Harry Kane. Svátek slaví každý Viktor. A dnešek je také den mléčné čokolády. Ta prý nejlépe chutná s malinami, jahodami nebo rybízem. Takže dneska mlsáme bez výčitek. Domluveno? Sladký letní den přeje vaše Moravské rádio i v úterý 28. července.
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
10: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
11: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
12: Skyrock.
13: Nobody's got a gun.

Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: budúcna zachovať časť dieselových autobusov. Dieselové vozy budú tvořiť provozní zálohu pri ďalších výpadcích elektrické energie, v rozsáhlejších mimořádných událostech nebo pri zajišťování náhradní autobusové dopravy.
1: Říká mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Jižní prstenec buduje Prostějov. Rada města rozhodla o veřejné zakázce na další etapu projektu přírodního pásu, který posiluje ekologickou stabilitu města. V jižní části Prostějova bude nová cesta, relaxační zóna a zeleň. Obyvatelům to přinese kvalitní zázemí pro volný čas a zároveň prvky přispějí ke zlepšení životního prostředí. Práce na nové etapě má začít do měsíce od podpisu smlouvy a potrvá maximálně 250 dnů. Podrobnosti má prostějov.eu. Lidem v Česku se stále více líbí auta z Číny. Prodej nových osobních aut z Číny tu v prvním pololetí vzrostl meziročně skoro dvojnásobně na více než 7,5 tisíce vozů. Jejich podíl na trhu se tak zvýšil na téměř 6% z loňských 4.
2: Sport.
1: Fotbalistky olomoucké Sigmy odehrály první ze série přípravných zápasů na nadcházející ročník ligy. Porazili Jihlavu 5-2, teď Hanačky čeká soustředění ve Vrchlabí a další přáteláky. V sobotu se střetnou s Pardubicemi a Libercem.
2: Počasí.
3: Je před námi letní teplý den a víte, kolik tekutin bychom měli vypít? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude, dnes 25 až 29 stupňů, většinou jasno anebo polojasno, během dne přechodně více oblačnosti. A teď odpověď na naši picí letní prázdninovou otázku. Většině dospělých stačí vypít kolem 2 až 3 litrů tekutin denně. Při sportu anebo při vedrech je samozřejmě potřeba i více. A právě vedra vyhlížíme v druhé polovině tohoto týdne. Ve čtvrtek a v pátek máme naměřit 34 až 38 stupňů Celsia.
2: Doprava.
3: Je tu pro vás další dopravní echo z Olomouce, také z Vyškovska, z Blanska nebo z okolí Moravské Třebové a Bruntálu. Víme, jak se jezdí tady v úterý dopoledne. Policejní dohled v Olomouci, Hejčíně mezi Kempem a Černovírským mostem. Další policejní hlídka na druhém kilometru dálnice u Vyškova ve směru na Olomouc. A policejní stopka nás může zpomalit i na výjezdu z Blanska na Olomoučany. Na dopolední bourák pozor na výjezdu z Moravské Třebové na Mohelnici na úrovni Linhartic a uklidit se musí i následky další nehody na výjezdu z Bruntálu na Horní Benešov. Jeďte opatrně.
2: Tak a teď už hrajem.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Skyrock.
2: Skyrock.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Naštěji už tam budem.
6: Přestaň.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: Naším dnešním hostem je zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, váš koncert věnovaným písním Karla Gotta je téměř vyprodaný. Co byste vzkázal posluchačům, kteří zatím váhají, jestli na koncert dorazit?
1: Je pravda, že zbývá posledních pár vstupenek a koncert v Olomouci v pátek 31. července bude naším největším koncertem pod širým nebem. My jsme pro diváky namíchali koktejl největších hitů Karla Gotta, připravili několik novinek, můžou se těšit nejenom na náš 13-člený živý orchestr, ale taky naše skvělé hosty a spoustu překvapení, která jsme si doposud nemohli na těch vnitřních koncertech tak úplně dovolit. My se těšíme na tu atmosféru pod širým nebem v Letňáku v Olomouci. Má být krásné počasí a troufnu si říct, že to bude rozhodně výjimečný večer.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Jeho koncert s písněmi Karla Gotta už 31. července v Olomouci.
2: Skyrock. Kam vyrazit?
3: Jsme vaše moravské rádio. Také v úterý 28. července jsme s vámi v práci, odlétáme na dovolenou anebo na kole odjíždíme odpočívat někam do krás moravské přírody a také poradíme, co dnes anebo tento týden podnikat. V olomouckém Letňáku budou hrát ve čtvrtek Jethro Tull. Říkáte si, no jo, tak to bude určitě nějaký revival nebo nějaký tribut. Ne, ne, nic takového. Jethro Tull v originále zahrají během dvouhodinového koncertu průřez svojí kariérou. Jethro Tull na olomouckém Letňáku ve čtvrtek od 20 hodin. Pokračuje také festival na Šumpersku Losiny Fest. Nabídnou brilantní situační komedii Benátky pod sněhem na nádvoří zámku Velké Losiny. Dneska komedie od 20 hodin 30 minut a blíží se i nezapomenutelný den na vodě. Už teď o víkendu Hanácká Neckyáda v sobotu 1. srpna. Místem konání je jako obvykle kemp v Horce nad Moravou. Více na webu hanackaneckyada.cz. Naše rádio bude u toho.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
9: Proto ne.
8: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
9: Proto taky ne.
8: Tak proč?
9: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
8: Ale koupil.
9: Fakt?
8: Fakt?
9: Oh, ty jsi nejlepší.
8: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
12: Co to je?
13: Dobravárt, vezeme vám pračku.
12: No, co teď?
13: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
12: No, tak to si rozumíme.
14: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

Bruntýnsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Olomoucké arcibiskupství oslaví 250 let od svého povýšení, připravuje koncerty, poutě, setkání ministrantů i výsadbu stromů. Oslavy významného výročí se budou konat v příštím roce. Začnou 5. ledna a vyvrcholí 5. prosince. V den výročí vydání papežské buly z roku 1777. Součástí programu bude i velká pouť vděčnosti na svatém Antonínku nebo setkání věřících u svatého Jana Sarkandra. Šumperk čelí kyberútoku od včerejška. Městský úřad dočasně omezil provoz, radnice však ujistila, že o žádná důležitá data nepřišla. Na odstranění celého problému intenzivně pracují IT odborníci. Útok vyřadil z provozu některé systémy, e-maily či pokladnu. Občané si však mohou část náležitostí na úřadě dál vyřizovat. Bez problémů funguje například agenda občanských průkazů nebo pasů. Město Šumperk to oznámilo na sociálních sítích. Žně jsou v Olomouckém kraji velmi rychlé. Zemědělci tu sklidili obilí už ze 2/3 polí. Průměrný výnos z hektaru je nižší než loni. Letos je 6 a 3/4 tuny, loni byl přes 7 tun, ale sklizeň je

0: Víme, jak bude. Čekáme převážně polojasno, přechodně oblačno. Nejvyšší teploty se nám pohybují mezi 22 až 26 stupni. Na horách naměříme maximálně 20 stupňů. I zítřek slibuje jasnou až polojasnou oblohu. Rtuť teploměru nám nejvýše vyšplhá k 27 až 31 stupňům. Zatímco dnes máme na většině hané biozátěž na druhém stupni, zítra už se nám zhorší na třetí, tedy ten nejhorší. Citlivým jedincům se může venku hůře dýchat.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Opatrně teď jezdíme na D35 na trase Olomouc-Lipník za exitem Přáslavice. Probíhá tady čištění silnice, tak ať to včas objedeme. Havárii nákladáků máme na výjezdu z Valašského Mezříčí ve směru na Hodslavice. Na silnici je překážka, projet je ale možné. Bouračka nám komplikuje dopravu taky v Otrokovicích na třídě Osvobození. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Číhají na D46 na exitu Vyškov, na D1 na exitu Bělotí a taky v Protivanově v ulici Boskovická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Tak a teď už hrajem.

Na Blanensku na 88,7.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 28. červenec na Skyroku. Píše se rok 1954 a na svět přichází velká postava rockové kytarové scény Steve Morse. Přelomový je pro něj rok 1994, kdy nastupuje k rockové legendě Deep Purple. Do té doby ho obdivují spíše zasvěcení v jeho Dixie Drex a na konci 80. let v rockových Kansas. Zajímavostí je, že během 80. let si občas na živobytí tento výjimečný kytarista vydělává jako pilot. Z dalších jeho projektů si rozhodně musíme připomenout kytarový G3 s Joe Satrianim nebo Flying Colors s ex-bubeníkem progress metalových Dream Theater Mikem Portnoyem. Společný den narození má se Stevem Morsem domácí výjimečná hudební postava, která se kromě hudby věnuje pilně především politice a podnikání. Mnozí tuší Michala Kocába z pražského výběru. Jeho rozporuplné podnikatelské aktivity tu raději pitvat nebudeme. Raději si s ním osvěžíme jeho politický úspěch v podobě odchodu sovětských vojsk na začátku 90. let.
2: Je to něco, čemu bychom asi před 2 lety těžko věřili. Šlo to rychle, šlo to bez základních problémů.
1: Vojskem pokračujeme 28. červencem 1914, kdy začíná první světová válka. Konflikt končí život 10 milionů vojáků a 8,5 milionů civilistů. Mocenské posuny na konci však v Evropě umožňují vznik nových států, včetně našeho, tehdy se Slováky společného Československa. Zítra přinášíme další výběr. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
5: Slyšíte? To je dokonalost.
6: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
7: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
8: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
7: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
8: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
7: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
9: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
10: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
11: Skyrock.
12: Skyrock.
13: Skyrock.
11: Skyrock.

pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Tak, děcka, vykoupali jsme se, sundejte ty mokré plavky, šup s nimi do igeliťáku, tam je necháme a vytáhneme je až za 3 dny. Taky to znáte, tohle je jedna z nejrychlejších cest, jak si plavky zničit. Ve vlhkém sáčku začnou nepříjemně zapáchat a když v nich zůstane chlor nebo mořská sůl, rychleji se opotřebovávají pružná vlákna. Jak je to tedy správně? Po koupání plavky co nejdříve opláchneme čistou vodou, potom je necháme volně uschnout, ideálně ve stínu. Případně na prudkém slunci je necháváme jenom na chvilku, protože také UV záření zkracuje životnost materiálu plavek. A jestli je přece jenom musíme převážet mokré, tak je dáme do sáčku opravdu jen třeba na cestu domů, nebo na hotel a rozhodně je tam nenecháváme celý den. Plavky nám potom vydrží mnohem déle a my tak nebudeme muset jezdit na nuda pláž.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Skyrock.

bavit vás i v úterý Skyrock. Nejlepší rockový výběr.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovi.

0: třídě Svobody. Nová podoba tržnice dle vedení města ovšem umožní různé způsoby uspořádání, včetně zachování současného stavu, píše deník. Změna má pomoci k využití prostoru i mimo trhové dny. Uvidíme, jak petice do plánu zasáhne.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Na netradiční procházku můžeme vyrazit v Přerově, a to korytem řeky Bečvy. To je teď kvůli pravidelné údržbě vypuštěné. Nabízí se příležitost prozkoumat mosty ze spoda nebo si vzít ze dna kamínek na památku. Řidiči i cestující v Boskovicích se musí obrnit trpělivostí. Dopravu tu komplikuje uzavřený železniční přejezd v ulici Otakara Kubína. Do soboty ho opravuje Správa železnic. Místo vlaků je tu náhradní autobusová doprava a motoristé tu mají značenou objížďku. Pozor na podvodné SMSky, které po vás chtějí zaplatit údajně dlužné parkovné. Zprávy se tváří, že je posílá společnost Easy Park. Samotná firma však upozorňuje, že jde o trik podvodníků. SMSky radši smažte.
1: Sport.
0: Čest pro Olomouc. Studentka místního církevního gymnázia Emílie Jarošová vybojovala titul juniorské mistryně Evropy v dráhové cyklistice. Na šampionátu v Německu získala titul v kategorii do 23 let, když ovládla finále dráhového sprintu. Gratulujeme.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude houbaři, tak jsme se dočkali. Podle odborníků je právě pravděpodobnost růstu hub střední, na severu Olomouckého kraje dokonce vysoká. Zítřejší ráno by mohlo být pro houbaře parádní. V 7 hodin čekáme kolem 15 stupňů, v 8 už 19, v 9 očekáváme 21. Zima by nám tedy být nemusela. Navíc by nám k tomu plnění košíku mohlo svítit sluníčko. Středa totiž slibuje celý den jasno až polojasno, nejvyšší teploty během dne dosáhnou až k 31 stupňům.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Pozor na překážku na silnici si dáme na Olomoucku, na trase mezi Velkým Týncem a Grigovem u solární elektrárny. Nohu z plynu dáme taky na D55 na trase Přerov-Olomouc za exitem Majetín. Stojí tady na krajnici odstavené auto. Hlásíte nám, kde policejní hlídky pomáhají a chrání. Tachometr si hlídáme na D46 na exitu Vyškov. Jsou taky na D1 na exitu Lipník-Trnávka a taky v Lipníku na cyklostezce Bečva. Přejeme vám bezpečnou cestu.
1: Tak a teď už hrajem.
3: Skyrock.

0: Laďte dál, my vám mezi tím pustíme další várku pořádného rokového nářezu.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: To je?
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je úterý 28. července. Vše nejlepší a hlavně to zdravíčko. Přesně to dnes poslouchá zpěvák kapely Lunatic David Škach, má kulatou 50. Narozky má také hudebník a politik Michael Kocáb, anebo anglický fotbalový kanonýr, letošní bronzový medailista z mistrovství světa Harry Kane.
2: Boy, yeah. Kane!
1: Svátek slaví každý Viktor. A dnešek je také den mléčné čokolády. Ta prý nejlépe chutná s malinami, jahodami nebo rybízem. Takže dneska mrzáme bez výčitek. Domluveno? Sladký letní den přeje vaše Moravské rádio i v úterý 28. července.
0: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy? Řidiči Olomouc zavádí v několika svých částech nové jednosměrky a upravuje parkování. Ke zřizování jednosměrek dochází kvůli zahájení příprav nové parkovací politiky Olomouce. Téma více rozebírá nový článek na webu report.cz. Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Podrobnosti má ve prostějov.eu. Připravme se na pořádné vedro, varují před tím meteorologové. Vlna horka má přijít do Česka zítra, a to i do našeho regionu. Meteorologové v této situaci radí dodržovat pitný režim a vyhýbat se delšímu pobytu na slunci.
2: Očekáváme silnou zátěž teplem ve středních a severozápadních Čechách a na střední a jižní Moravě. Na jižní Moravě mohou teploty nad 32 stupňů Celsia ovlivňovat hospodářství a infrastrukturu. Ve čtvrtek 30. a v pátek 30. 1. července předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor. Český hydrometeorologický ústav Marie Odstrčilová.
1: Sport. Francouzská fotbalová reprezentace má nového trenéra. Nyní třetí nejlepší tým v žebříčku reprezentací FIFA povede legenda a držitel zlatého míče 1998 Zinedine Zidane. 54letý rodák z Marseille má francouzské fotbalisty vést minimálně do dalšího mistrovství světa v roce 2030. Počasí.
3: Víme, jak bude. Dnešní odpoledne slibuje polojasno, přechodně oblačno, na noc by se nám ale mělo vyjasnit. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 23 až 27 stupni, což je přibližně o 2 stupně nad historickým průměrem pro dnešní datum. Máme skvělé počasí na odpolední procházku. Kromě toho, že nám nebude pršet, je dnes taky hezká dohlednost. Z kopce můžeme vidět až 29 kilometrů daleko. Jen nezatměte, slunce nám dnes zapadá ve 20 hodin a 38 minut.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžívání.

0: překážka je v pravém jízdním pruhu. Hlásíte nám i policejní hlídky, stojí ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, na D46 na exitu Vyškov, v Olomouci v ulici Brněnská, jsou taky ve Valmezu v ulici Rožnovská. To byla naše doprava, teď už další hudební pecka.
1: Tak a teď už hrajem.

0: S vámi je Rádio Skyrock. Máme pro vás všechno. Nejlepší rokový výběr, nejlepší zábavu a pravidelně vám taky přinášíme rozhovory se zajímavými hosty. O tématech, která se nás nahané dotýkají. Přesně takový rozhovor pro vás máme už za 20 minut. Do té doby dál hrajeme náš nejlepší melodický rock. Tohle je totiž Skyrock.
1: Skyrock. Na Hranicku na 103,1 FM.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty

0: slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Je mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
10: Skyrock.
11: Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
0: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
1: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rozžaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může za to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. V olomoucké městské hromadné dopravě budeme mít nové autobusy. Dopravní podnik města Olomouce podepsal smlouvu na nákup 10 nízkopodlažních vozů za 67 milionů korun. Tyto 12-metrové autobusy nahradí starší modely a dorazí zhruba do 3/4 roku.
4: Většinu vozového parku dopravního podniku mají v následujících letech tvořit elektrobusy. DPMO ale plánuje i do budoucna zachovat část dieselových autobusů. Dieselové vozy budou tvořit provozní zálohu při delších výpadcích elektrické energie, v rozsáhlejších mimořádných událostech nebo při zajišťování náhradní autobusové dopravy.
3: Říká mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jižní prstenec buduje Prostějov. Rada města rozhodla o veřejné zakázce na další etapu projektu přírodního pásu, který posiluje ekologickou stabilitu města. V jižní části Prostějova bude nová cesta, relaxační zóna a zeleň. Obyvatelům to přinese kvalitní zázemí pro volný čas a zároveň prvky přispějí ke zlepšení životního prostředí. Práce na nové etapě má začít do měsíce od podpisu smlouvy a potrvá maximálně 250 dnů. Podrobnosti má prostějov.eu. Lidem v Česku se stále více líbí auta z Číny. Prodej nových osobních aut z Číny tu v prvním pololetí vzrostl meziročně skoro dvojnásobně na více než 7,5 tisíce vozů. Jejich podíl na trhu se tak zvýšil na téměř 6% z loňských 4.
0: Sport.
3: Fotbalistky olomoucké Sigmy odehrály první ze série přípravných zápasů na nadcházející ročník ligy. Porazili Jihlavu 5-2, teď Hanačky čeká soustředění ve Vrchlabí a další přáteláky. V sobotu se střetnou s Pardubicemi a Libercem.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Čekáme převážně polojasno, přechodně oblačno. Nejvyšší teploty se nám pohybují mezi 22 až 26 stupni. Na horách naměříme maximálně 20 stupňů. I zítřek slibuje jasnou až polojasnou oblohu. Rtuť teploměru nám nejvýše vyšplhá k 27 až 31 stupňům. Zatímco dnes máme na většině hané biozátěž na druhém stupni, zítra už se nám zhorší na třetí, tedy ten nejhorší. Citlivým jedincům se může venku hůře dýchat.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto na Krajnici si dáme pozor na D35 na exitu Olomouc Slavonín. Jinak se v Olomouci jezdí bez komplikací. Trochu jiné je to v Prostějově v ulici Olympijská. Tady došlo k nehodě, na místě je policie. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D46 na exitu Vyškov Východ, na D1 na exitu Kroměříž Východ a nebo na trase mezi Valašským Meziříčím a Hod Slavicemi. To bylo naše dopravní info. Další pro vás máme nejpozději za hodinu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Ladíte tu správnou vlnu, ladíte Skyrock. Jsme tady pro vás nonstop od pondělí do neděle. Hrajeme vám ten nejlepší rockový výběr a taky pro vás sledujeme, o čem se píše. Ať už nás ladíte v autě, v práci nebo z pohodlí domova. S námi jste vždy v obraze. Tak jedeme dál.
1: Skyrock. Na Kroměříšsku na 99,9 FM.

0: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
1: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt?
6: Oh, ty jsi nejlepší.
5: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
7: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našem rádiu víme, o čem se píše. Přinášíme vám rychlý přehled toho nejzajímavějšího. Olomoucká městská hromadná doprava dostane 10 nových autobusů, nabídnou i klimatizaci. O tom píše Olomoucký report. Palackého ulici v Přerově čeká oprava, uzavírka ovlivní provoz městské autobusové dopravy. Který klinek konkrétně, to už se dočteme na webu města Přerova. Přerov.eu. V Krasickém rybníku v Prostějově bylo v sobotu dopoledne nalezeno tělo 54letého muže. Případ nyní prověřuje policie. Bližší informace najdeme na Prostějovském reji. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
2: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
3: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: 1. srpna vypukne Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
5: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
0: Melodický rok
1: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Olomoucké arcibiskupství oslaví 250 let od svého povýšení. Připravuje koncerty, poutě, setkání ministrantů i výsadbu stromů. Oslavy významného výročí se budou konat v příštím roce. Začnou 5. ledna a vyvrcholí 5. prosince. V den výročí vydání papežské buly z roku 1777. Součástí programu bude i velká pouť vděčnosti na svatém Antonínku nebo setkání věřících u svatého Jana Sarkandra. Šumperk čelí kyberútoku. Od včerejška městský úřad dočasně omezil provoz. Radnice však ujistila, že o žádná důležitá data nepřišla. Na odstranění celého problému intenzivně pracují IT odborníci. Útok vyřadil z provozu některé systémy, e-maily či pokladnu. Občané si však mohou část náležitostí na úřadě dál vyřizovat. Bez problémů funguje například agenda občanských průkazů nebo pasů. Město Šumperk to oznámilo na sociálních sítích. Žně jsou v Olomouckém kraji velmi rychlé. Zemědělci tu sklidili obilí už ze 2/3 polí. Průměrný výnos z hektaru je nižší než loni. Letos je 6¾ tuny, loni byl přes 7 tun. Ale sklizeň je díky slunečnému počasí oproti loňsku rychlejší. Sport. Jiří Lehečka ladí formu na US Open. Přípravu zahajuje ESO prostějovského tenisového klubu na turnaji v Los Cabos. 12. hráč světa plní v Mexiku roli nejvýše nasazeného a poprvé se představí pod vedením nového francouzského trenéra Fontana. Jiří Lehečka měl v prvním kole v Los Cabos volný los. Do mexického turnaje vstoupí středečním zápasem druhého kola, a to proti Colemanu Wongovi z Hongkongu. Počasí.
2: Víme, jak bude. Houbaři, tak jsme se dočkali. Podle odborníků je právě pravděpodobnost růstu hub střední, na severu Olomouckého kraje dokonce vysoká. Zítřejší ráno by mohlo být pro houbaře parádní. V 7 hodin čekáme

0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Opatrní jsme ale na D48 na trase Frýdek Místek Bělotín. Před exitem Bělotín Východ. Došlo tady k havárii auta, na místě je policie. Projet je možné, ale se zvýšenou opatrností. K bouračce dvou osobáků došlo taky ve Vyškově v ulici Brněnská. I tudy projedeme opatrně, ale na překážky na silnici. Policejní hlídky nám číhají na D1 na exitu Hranice, na D46 na exitu Vyškov a taky v Horci nad Moravou na náměstí Osvobození. Přejeme vám bezpečnou cestu.
1: Tak a teď už hrajem.

0: se Skyrockem se rozhodně nenudíte. Hrajeme vám ten nejlepší melodický rock a k tomu pro vás máme taky tipy, kam vyrazit. Už za 20 minut. Zatím otočte volume doprava a užívejte si náš nejlepší rockový výběr, protože právě ten vám budeme i dál posílat.
1: Skyrock. Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Skyrock.
6: Skyrock.
5: Skyrock.
6: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
2: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

Jsme vaše Moravské rádio. Také v úterý 28. července jsme s vámi v práci, odlétáme na dovolenou anebo na kole odjíždíme odpočívat někam do krás moravské přírody a také poradíme, co dnes anebo tento týden podnikat. V olomouckém letňáku budou hrát ve čtvrtek Jethro Tull. Říkáte si, no jo, tak to bude určitě nějaký revival nebo nějaký tribute. Ne, ne, nic takového. Jethro Tull v originále zahrají během dvouhodinového koncertu průřez svojí kariérou. Jethro Tull na olomouckém letňáku ve čtvrtek od 20 hodin. Pokračuje také festival na Šumpersku Losiny Fest. Nabídnou brilantní situační komedii Benátky pod sněhem na nádvoří zámku Velké Losiny. Dneska komedie od 20 hodin 30 minut. A blíží se i nezapomenutelný den na vodě. Už teď o víkendu Hanácká Neckyáda v sobotu 1. srpna. Místem konání je jako obvykle kemp v Horce nad Moravou. Více na webu hanackaneckyada.cz. Naše rádio bude u toho.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Posloucháte zprávy? Řidiči Olomouc zavádí v několika svých částech nové jednosměrky a upravuje parkování. Ke zřizování jednosměrek dochází kvůli zahájení příprav nové parkovací politiky Olomouce. Téma více rozebírá nový článek na webu report.cz. Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Podrobnosti má prostějov.eu. Připravme se na pořádné vedro, varují předtím meteorologové. Vlna horka má přijít do Česka zítra, a to i do našeho regionu. Meteorologové v této situaci radí dodržovat pitný režim a vyhýbat se delšímu pobytu na slunci.
4: Očekáváme silnou zátěž teplem ve středních a severozápadních Čechách a na střední a jižní Moravě. Na jižní Moravě mohou teploty nad 32 stupňů Celsia ovlivňovat hospodářství a infrastrukturu. Ve čtvrtek 30. a v pátek 30. 1. července předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor. Český hydrometeorologický ústav Marie Odstrčilová.
1: Sport.
3: Francouzská fotbalová reprezentace má nového trenéra. Nyní třetí nejlepší tým v žebříčku reprezentací FIFA povede legenda a držitel zlatého míče 1998 Zinedine Zidane. 54letý rodák z Marseille má francouzské fotbalisty vést minimálně do dalšího mistrovství světa v roce 2030.
1: Počasí.
5: Na Olomoucku a na dalších místech na Moravě nás čeká taky během středy jasná a slunečná obloha a místy polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia, většinou nám ale teploměry budou ukazovat okolo 30 stupňů.

0: D1 směr Ostrava, exit Přerov a taky exit Lipník nad Bečvou a nebo obchvat Olomouce na sjezdu na Nemilany. Na těchto místech pozor, se 16. hodinou na policejní kontroly. Šťastnou cestu.
1: Tak a teď už hrajem. Sky.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Skyrock.
9: Skyrock.
8: Rádio Hana Skyrock.
10: Na Skyroku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
11: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
10: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyroku.

0: Naším dnešním hostem je zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, váš koncert věnovaným písním Karla Gotta je téměř vyprodaný. Co byste vzkázal posluchačům, kteří zatím váhají, jestli na koncert dorazit?
1: Je pravda, že zbývá posledních pár vstupenek a koncert v Olomouci v pátek 31. července bude naším největším koncertem pod širým nebem. My jsme pro diváky namíchali koktejl největších hitů Karla Gotta, připravili několik novinek. Můžou se těšit nejenom na náš 13-člený živý orchestr, ale taky naše skvělé hosty a spoustu překvapení, která jsme si doposud nemohli na těch vnitřních koncertech tak úplně dovolit. My se těšíme na tu atmosféru pod širým nebem v Letňáku v Olomouci. Má být krásné počasí a troufnu si říct, že to bude rozhodně výjimečný večer.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Jeho koncert s písněmi Karla Gotta už 31. července v Olomouci.
2: Letní servis na Skyroku.
3: Tak, děcka, vykoupali jsme se, sundejte ty mokré plavky, šup s nimi do igeliťáku, tam je necháme a vytáhneme je až za 3 dny. Taky to znáte, tohle je jedna z nejrychlejších cest, jak si plavky zničit. Ve vlhkém sáčku začnou nepříjemně zapáchat a když v nich zůstane chlor nebo mořská sůl, rychleji se opotřebovávají pružná vlákna. Jak je to tedy správně? Po koupání plavky co nejdříve opláchneme čistou vodou, potom je necháme volně uschnout, ideálně ve stínu. Případně na prudkém slunci je necháváme jenom na chvilku, protože také UV záření zkracuje životnost materiálu plavek. A jestli je přece jenom musíme převážet mokré, tak je dáme do sáčku opravdu jen třeba na cestu domů nebo na hotel a rozhodně je tam nenecháváme celý den. Plavky nám potom vydrží mnohem déle a my tak nebudeme muset jezdit na nuda pláž.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
5: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Raději už tam budem.
11: Přestaň. Je mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Dicinky Rock. Skyrock.

0: na Olomoucku na 100 FM. Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. V olomoucké městské hromadné dopravě budeme mít nové autobusy. Dopravní podnik města Olomouce podepsal smlouvu na nákup 10 nízkopodlažních vozů za 67 milionů korun. Tyto 12-metrové autobusy nahradí starší modely a dorazí zhruba do 3/4 roku.
3: Většinu vozového parku dopravního podniku mají v následujících letech tvořit elektrobusy. DPMO ale plánuje i do budoucna zachovat část dieselových autobusů. Dieselové vozy budou tvořit provozní zálohu při dalších výpadcích elektrické energie, rozsáhlejších mimořádných událostech nebo při zajišťování náhradní autobusové dopravy.
2: Říká mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jižní prstenec buduje Prostějov. Rada města rozhodla o veřejné zakázce na další etapu projektu přírodního pásu, který posiluje ekologickou stabilitu města. V jižní části Prostějova bude nová cesta, relaxační zóna a zeleň. Obyvatelům to přinese kvalitní zázemí pro volný čas a zároveň prvky přispějí ke zlepšení životního prostředí. Práce na nové etapě má začít do měsíce od podpisu smlouvy a potrvá maximálně 250 dnů. Podrobnosti má prostějov.eu. Lidem v Česku se stále více líbí auta z Číny. Prodej nových osobních aut z Číny tu v prvním pololetí vzrostl meziročně skoro dvojnásobně na více než 7,5 tisíce vozů. Jejich podíl na trhu se tak zvýšil na téměř 6% z loňských 4.
0: Sport.
2: Fotbalistky olomoucké Sigmy odehrály první ze série přípravných zápasů na nadcházející ročník ligy. Porazili Jihlavu 5-2, teď Hanačky čeká soustředění ve Vrchlabí a další přáteláky. V sobotu se střetnou s Pardubicemi a Libercem.
0: Počasí.
4: Nejprve pohled na biopředpověď, která je zítra na druhém stupni a ve zbytku pracovního týdne dokonce na stupni číslo 3, který představuje tu nejvyšší zátěž. Ta varuje kardiaky, astmatiky a starší občany před vysokou námahou. Víme, jak bude. Zítra sluníčko a teploty do 30 stupňů. Taky ve čtvrtek a v pátek to bude šajnit, ve čtvrtek naměříme do 35 a teploty do 39 stupňů Celsia ve stínu nám budou ukazovat teploměry v závěru pracovního týdne.
5: Vaše tělo a mysl volá.
6: Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Se 17. hodinou nemáme hlášené na moravských silnicích žádné vážnější dopravní nehody. Na policejní hlídku si potom ale dávejte pozor na D1, na exitu Kroměříž Východ, taky v Napajedlech na nádražní. V obci Líšnice, v hranicích na Hranické, anebo za Valmezem na cestě na Nový Jičín. No a u Valašského Meziříčí počítejte taky ve směru na Zašovou se zdržením v koloně na čtvrt hodiny.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Na rádiu Skyrock žijeme melodickým rokem. Společně si užíváme úterý 28. července. Komu dnes můžeme popřát k svátku nebo k narozeninám, to si povíme už za 20 minut na našich vlnách. Tak nás laďte dál, my vám mezi tím pustíme další várku pořádného rokového nářezu.
1: Skyrock. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
9: Rádio Hana Skyrock.
10: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je úterý 28. července. Vše nejlepší a hlavně to zdravíčko. Přesně to dnes poslouchá zpěvák kapely Lunatic David Škach, má kulatou 50. Narozky má také hudebník a politik Michal Kocáb, anebo anglický fotbalový kanonýr, letošní bronzový medailista z mistrovství světa Harry Kane. Hoj je Kane! Robert just had to be, didn't he? Harry Kane. Svátek slaví každý Viktor. A dnešek je také den mléčné čokolády. Ta prý nejlépe chutná s malinami, jahodami nebo rybízem. Takže dneska mlsáme bez výčitek. Domluveno? Sladký letní den přeje vaše Moravské rádio i v úterý 28. července. Kalendárium.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Vítejte u nich. Petice proti proměně olomoucké tržnice. Pod peticí za zachování podoby olomouckých trhů se sešlo přes 2000 podpisů. Podepsaným vadí plán proměny plochy, který počítá s přesunem prodejních stolů ke třídě Svobody. Nová podoba tržnice dle vedení města ovšem umožní různé způsoby uspořádání, včetně zachování současného stavu, píše deník. Změna má pomoci k využití prostoru i mimo trhové dny. Uvidíme, jak petice do plánu zasáhne.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na netradiční procházku můžeme vyrazit v Přerově, a to korytem řeky Bečvy. To je teď kvůli pravidelné údržbě vypuštěné. Nabízí se příležitost prozkoumat mosty ze spoda nebo si vzít ze dna kamínek na památku. Řidiči i cestující v Boskovicích se musí obrnit trpělivostí. Dopravu tu komplikuje uzavřený železniční přejezd v ulici Otakara Kubína. Do soboty ho opravuje správa železnic. Místo vlaků je tu náhradní autobusová doprava a motoristé tu mají značenou objížďku. Pozor na podvodné SMSky, které po vás chtějí zaplatit údajně dlužné parkovné. Zprávy se tváří, že je posílá společnost Easy Park. Samotná firma však upozorňuje, že jde o trik podvodníků. SMSky radši smažte.
0: Sport.
1: Čest pro Olomouc. Studentka místního církevního gymnázia Emílie Jarošová vybojovala titul juniorské mistryně Evropy v dráhové cyklistice. Na šampionátu v Německu získala titul v kategorii do 23 let, když ovládla finále dráhového sprintu. Gratulujeme.
0: Počasí.
2: 20.38, tak to je čas dnešního západu slunce, naopak zítra sluníčko vyjde v 5.18. Víme, jak bude. Zbytek pracovního týdne se ponese ve slunečném duchu, zítra teploty okolo 30 stupňů Celsia, ve čtvrtek v maximech do 35, no a v pátek počítáme s teplotami v maximech ve stínu i na 39 stupních Celsia.
0: Doprava.
2: Bourá se na Hranicku na trase Hrabůvka-Radíkov. Na osobní auto tady za jízdy spadl strom. Projet se dá se zvýšenou opatrností. No a na policejní hlídku aktuálně pozor v Napajedlech na nádražní. Taky na D35 mezi exity Přáslavice a Velký Újezd, anebo na nájezdu na dálnici 46 v Prostějově u Oby. Dávejte na sebe na cestách pozor a dobře dojeďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: a pravidelně vám taky přinášíme rozhovory se zajímavými hosty. O tématech, která se nás na Hané dotýkají. Přesně takový rozhovor pro vás máme už za 20 minut. Do té doby dál hrajeme náš nejlepší melodický rock. Tohle je totiž Skyrock.
1: Skyrock. Na Boskovicku na 104,9 FM.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 28. červenec na Skyroku. Píše se rok 1954 a na svět přichází velká postava rockové kytarové scény, Steve Morse. Přelomový je pro něj rok 1994, kdy nastupuje k rockové legendě Deep Purple. Do té doby ho obdivují spíše zasvěcení v jeho Dixie Drags a na konci 80. let v rockových Kansas. Zajímavostí je, že během 80. let si občas na živobytí tento výjimečný kytarista vydělává jako pilot. Z dalších jeho projektů si rozhodně musíme připomenout kytarový G3 s Joe Satrianim nebo Flying Colors s ex-bubeníkem progress metalových Dream Theater Mikem Portnoyem. Společný den narození má se Stevem Morsem domácí výjimečná hudební postava, která se kromě hudby věnuje pilně především politice a podnikání. Mnozí tuší Michala Kocába z pražského výběru. Jeho rozporuplné podnikatelské aktivity tu raději pitvat nebudeme. Raději si s ním osvěžíme jeho politický úspěch v podobě odchodu sovětských vojsk na začátku 90. let.
2: Je to něco, čemu bychom asi před 2 lety těžko věřili. Šlo to rychle, šlo to bez základních problémů.
1: Vojskem pokračujeme 28. červencem 1914, kdy začíná první světová válka. Konflikt končí život 10 milionů vojáků a 8,5 milionů civilistů. Mocenské posuny na konci však v Evropě umožňují vznik nových států, včetně našeho, tehdy se Slováky společného Československa. Zítra přinášíme další výběr. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 her. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
6: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
9: Proto ne.
8: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
9: Proto taky ne.
8: Tak proč?
9: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
8: Ale koupil.
9: Fakt?
8: Fakt.
9: Oh, ty jsi nejlepší.
8: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
12: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rokových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě je rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rožaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může za to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Poslechem a inzercí podporujete místní nezávislé rádio.
0: Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy, vítejte u nich. Petice proti proměně olomoucké tržnice. Pod peticí za zachování podoby olomouckých trhů se sešlo přes 2000 podpisů. Podepsaným vadí plán proměny plochy, který počítá s přesunem prodejních stolů ke třídě Svobody. Nová podoba tržnice dle vedení města ovšem umožní různé způsoby uspořádání, včetně zachování současného stavu, píše deník. Změna má pomoci k využití prostoru i mimo trhové dny. Uvidíme, jak petice do plánu zasáhne.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Na netradiční procházku můžeme vyrazit v Přerově, a to korytem řeky Bečvy. To je teď kvůli pravidelné údržbě vypuštěné. Nabízí se příležitost prozkoumat mosty ze spoda nebo si vzít ze dna kamínek na památku. Řidiči i cestující v Boskovicích se musí obrnit trpělivostí. Dopravu tu komplikuje uzavřený železniční přejezd v ulici Otakara Kubína. Do soboty ho opravuje Správa železnic. Místo vlaků je tu náhradní autobusová doprava a motoristé tu mají značenou objížďku. Pozor na podvodné SMSky, které po vás chtějí zaplatit údajně dlužné parkovné. Zprávy se tváří, že je posílá společnost Easy Park. Samotná firma však upozorňuje, že jde o trik podvodníků. SMSky radši smažte.
0: Sport.
2: Čest pro Olomouc. Studentka místního církevního gymnázia Emílie Jarošová vybojovala titul juniorské mistryně Evropy v dráhové cyklistice. Na šampionátu v Německu získala titul v kategorii do 23 let, když ovládla finále dráhového sprintu. Gratulujeme.
0: Počasí.
3: Na Olomoucku a na dalších místech na Moravě nás čeká taky během středy jasná a slunečná obloha a místy polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia, většinou nám ale teploměry budou ukazovat okolo 30 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek nás čeká i nadále slunečné počasí a teploty stabilně nad 30. Ve čtvrtek naměříme do 35, pátek potom přinese na některých místech teploty i 39 stupňů ve stínu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě, v Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Skyrock.
4: Radio Hana Skyrock.
0: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
5: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
0: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
5: Zprávy na Skyroku hned po celé.
0: Tak nás laďte dál.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našem rádiu víme, o čem se píše. Přinášíme vám rychlý přehled toho nejzajímavějšího. Olomoucká městská hromadná doprava dostane 10 nových autobusů, nabídnou i klimatizaci. O tom píše Olomoucký report. Palackého ulici v Přerově čeká oprava. Uzavírka ovlivní provoz městské autobusové dopravy. Který linek konkrétně, to už se dočteme na webu města Přerova. Přerov.eu. V Krasickém rybníku v Prostějově bylo v sobotu dopoledne nalezeno tělo 54letého muže. Případ nyní prověřuje policie. Bližší informace najdeme na prostějovském Reji. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

0: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
3: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
4: Největší hity 80. a 90. let.
3: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
4: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Máme pro vás všechno nejlepší.
6: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
7: Největší hity 80. a 90. let.
6: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
7: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
2: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
1: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě je rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rozžaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může za to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Mojo Dell.
1: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyroku.
2: Skyrock.

Melodický rok, to je Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 29. červenec na Skyroku. Začínáme kanadskou progresrockovou klasikou Rush. Dnes v roce 1974 se fenomenální bubeník Neil Peart stal oficiálně členem skupiny a vzniká legendární sestava, která nás další desítky let zásobuje skvělou muzikou. Kromě rytmiky kapele obstaral téměř veškeré texty. Pikoškou navíc je, že ve stejný den od roku 1953 slaví narozeniny jeho spoluhráč, basista, klávesista a hlavně zpěvák Geddy Lee. Další zastávkou je rok 1968. V zámoří vychází debutové album The Jeff Beck Group s názvem Truth. Bluesrockovými peckami nabité album kromě legendárního Jeffa Becka představuje i budoucí hvězdy rockového nebe Roda Stewarta a Ronnieho Wooda. 29. července 1923 se narodil Jim Marshall. Podle jména ti znalejší vědí, že narážím na kytarové aparáty nesoucích jeho jméno Marshally. Tuto klasiku používá celá armáda hráčů. Z těch nejznámějších si jmenujme Peta Townsenda z The Who, Jimiho Hendrixe, Angusa Younga z AC/DC nebo Slasha z Guns N' Roses. Kalendárium si uzavřeme ve vesmíru. První člověk na měsíci, opakovaně použitelné kosmické lodě, pokročilé sondy prozkoumávající sluneční soustavu. To vše je synonymem pro vesmírnou agenturu NASA. Tu Američané zakládají 29. července 1958. Zítra opět lovíme v dějinách. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.